Vypočuli sme si Rembergerovú sonátu pre lesný roh a klavír S-dur v podaní Martina van der Merveho a Huba Christiansa. Teraz nám zaznie symfonická báseň Zlatý kolovrat opus 109 od Antonína Dvořáka. V Prahe hrá škótsky symfonický orchester BBC a dirigent Ilan Volkov.

0: Rádio Devín, operný zápisník.
1: Našim dnešným hostom v opernom zápisníku je česká operná speváčka Štěpánka Pučálková, ktorú si možno slovenskí diváci pamätajú z úspešnej inscenácie Carmen v Slovenskom národnom divadle. Táto česká mezzosopranistka spieva na veľkých aj menších scénach po celom svete, čakajú domovská scéna v Drážďanoch a v niekoľkých divadlách v Taliansku bude spievať tiež. Nikoleta Štach zastihla Štěpánku Pučálkovú vo Viedni v divadle Teater an der Wien, kde stvárnila Doroteu v inscenácii zriedka hranej opery Giuseppe Verdiho Stifelio.
2: Začneme pohľadom na operu Stifelio z pohľadu ako keby z vašej postavy.
3: Tak moja postava Dorotea, když to vezmu vyloženě od Verdiho, tak vlastně celý ten příběh Stifelio takový není úplně jako moc zajímavý, je to spíš takové jakože drama samozřejmě, kterého jako já Dorotea se úplně napřímo zase tak neúčastním, nicméně ty solové výstupy, které tam mám, jsou víceméně docela klíčové, kdy já upozorňuji na věci, které potom vlastně trošičku i mění ten děj, takže ta opera pro mě, ač samozřejmě zpívá mi jako velké role nebo větší role mého hlasového oboru a repertoáru, tak není třeba z hlasového hlediska zas tak až zajímavá, tak jako z toho hlediska toho hýbání toho děje. Takže za mě ta opera vlastně je zajímavá a je zajímavá samozřejmě z toho pohledu, že se tak často nehraje a že opravdu Stifelio není tak obvyklá opera jak pro posluchače, tak vlastně ani pro zpěváky. Čili jak když jsem se dozvěděla poprvé, že vlastně tuto operu mám nastudovat a zpívat v Teater an der Wien, tak jsem vůbec jako nevěděla začátku, že ta opera vlastně existuje, že učili jsme se to kdysi dávno v dějinách hudby, že teda jaké opery Verdi napsal, ale samozřejmě to hned zapomenete. Takže pro mě to bylo i takové objevení vlastně této opery a že vůbec je tam i role pro mezzosoprano, což jsem samozřejmě ráda, že Verdi na nás na mezzosopranisticky myslel.
2: Operné domy ponúkajú iné Verdiho diela, známejšie Verdiho diela. Treba si napriek tomu pozrieť aj túto operu?
3: Naši inscenaci určitě. A i tu hudbu jako takovou, i kdyby to bylo někde koncertně, tak samozřejmě zase z mnoha hledisek, protože se to moc nehraje, takže samozřejmě je to zajímavé už jenom z toho titulu. Zajímavá je ta hudba v podstatě nakonec taky. Není to taky ten klasický Verdi, jako jsme zvyklí, jakože Nabucco a já nevím, tyhle ty všechny jeho známé opery, na které se chodí právě třeba do Wienštácopa, tak je ten Stifelio méně hraná opera, není zase tak dlouhá, takže není úplně náročná pro diváka. Je třeba samozřejmě dopředu si přečíst tedy ten obsah, protože ten příběh není zase tak chytlavý jako jiné jeho opery. Jsou tam, musím říct, hudebně opravdu krásné momenty. Čím víc to zkoušíme, čím víc tu hudbu nebo tu operu poslouchám dennodenně vlastně během zkoušek, tak už některé ty melodie mám tak v uchu, že vlastně, jak se tak hezky německy řekne, Ohrwurm, to neumím dostat vlastně z hlavy, takže opravdu jsou tam jako krásná místa a co se týče naší inscenace, tak se odehrává v komunitě Amishů v Americe a i z toho to titulu si myslím, že to je velmi zajímavé, protože je to také nestandardní, neobvyklé téma, aby se opera odehrávala v amišské komunitě, takže určitě doporučuju.
2: Vieďeň je, ako povedal napríklad intendant Wienerfest Wochen, posadnutá divadlom. Tu sú tí diváci veľmi kritickí, veľmi nároční. Vy ste spievali samozrejme aj na iných scénách. Vaša domovská scéna je v Drážďanoch. Spievate v Prahe. Viete porovnať divákov týchto miest?
3: Tak samozřejmě každá země, každé město má svoje specifické publikum, že jo, je tam publikum, které samozřejmě jde buď po takových těch hitovkách, mainstreamových operách, nebo jde vyloženě za zpěvákem, za hlavní hvězdou třeba toho představení. V tomhle případě Teater an der Wien má jako hodně takovou pověst spíš, nazval bych to skoro až experimentálním divadlem, kdy právě se uvádějí věci jako třeba náš Stifelio, které se prostě hrají málo, které nepřitáhnou třeba tolik diváků, aby zaplnili divadlo, já nevím, jako je třeba právě Wienerštácopa nebo Drážďany, prostě protože těch míst je tam hodně, takže je to spíš takové komornější. Myslím si, že zrovna tady si to publikum, ty kusy, které se tady hrají, velmi nachází, protože je to prostě takového něco skoro až experimentálního a ty lidi vlastně vědí, že to jako zas tak často jinde neuslyší, to, co se tady hraje. Takže z tohoto pohledu i teda to publikum je tady specifické v Teater an der Wien, myslím konkrétně, oproti třeba, nevím, Wienerštácopa nebo teda Semperoper Dresden v Praze. Nechci úplně jakoby srovnávat, konkrétně, kde se jak jako publikum chová. Většinou samozřejmě je to kultivované publikum, lidi vědí, na co jdou, plánují si ty výlety, nebo jsou to i skupiny třeba, že jo, takových těch operních fandů. Ale za mě, jak říkám, Theater and the Wien je spíš právě pro takové ty feinschmeckery, pro lidi, kteří opravdu vědí, na co jdou, chtějí tu operu vidět a není to, že jenom jdou prostě okolo a vidí, že já nevím, zpívá Anna Netrebko, tak prostě pojeme na Netrebko, ale jdou vloženě na ten kus, který chtějí vidět a slyšet.
2: Jsou situace, kdy ten režisér možno chce něco víc a okrem toho vlastně tá opera sa veľmi posunula za posledné 10 ročia, že už to nie je len o tom, že ten spevák vyjde na scénu, zaspieva nejakú áriu a odíde. Tie role sú často fyzicky náročné. Už som videla spevákov spievať aj dole hlavou. Stretli ste sa s niečím takýmto veľmi fyzicky náročným, že ten spev ide ťažko a ako sa vlastne, zase opäť, ako sa na toto vy fyzicky pripravujete?
3: No, hlavou dolu som ešte nevysela naštěstí. Ale spomínala som si teď, jak ste to práve říkala na inscenaci Figarovy svatby v Drážďanech, ktorá už teda byla hotová, do ktoré som vstupovala. Premiérovala i moje kolegyně Kristýna Bok tehdy a ona byla už jako sama o sobě dost taková jako dlouhá, vytáhla, dlouhý ruce, dlouhý nohy a byla hrozně jako akční. A ona tu roli vlastně tehdy jako vystavila a vlastně všechny teda kolegyně po ní, který to přebírali, tak museli samozřejmě splnit tu režii, kterou ona si víceméně tak jako by vymyslela trošku až, nebo ve spolupráci teda s režisérem se shodli na některých akrobatických skoro až věcech. Pak se to teda samozřejmě řešilo tak, že třeba někdo řekl, já do ty díry skákat nebudu, nebo já tam skočím, jo, a prostě záleželo potom na té konkrétní zpěvačce. A byla tam scéna, kdy v vlastně terčet hrabě hraběnka Zuzana Cherubín poslouchá a musí vylézt na skříň. A z té skříně tam sice mi přistavili jako i žebříček, na té skříně teda jsem jako ležela nahoře a ta skříň měla no, tak 2,5 metru určitě. Potom jsem musela z té skříně před duetem Aprite Presto Aprite, který je samozřejmě už sám o sobě hrozně rychlý, musíte to udýchat, musíte být přesně v rytmu, protože často se to rozjíždí, jak s orchestrem, tak i Suzana Cherubín. No a během tohohle duetu já jsem musela z té skříně jako lézt dolů, kdy ta Suzana teda čekala, pomáhala mi aspoň chytat mi nohy, abych třeba jako dopadla správně na zem a už u toho zpěváte, a prýte prsa, prýte, a prýte la Suzana. A teď to jako jede. Takže to jako byla asi pro mě jedna taková z nejvíc nejnáročnějších scén, pak tam ještě bylo houpání na houpačce, taky asi ve 2 metrech, z čehož samozřejmě můžou mít některé kolegyně strach z výšek, mě to nevadilo teda konkrétně, ale umím si představit, že to nemusí být příjemné pro někoho. Konkrétně tady na tuhle tu scénu jsem se v fitness klubu, kam chodím, ptala trenéra, co mám dělat, abych se udržela vlastně za ty ruce viset na té skříni, protože já jsem vyloženě visela na té skříni a fakt mě bolely jako z toho svaly a začala jsem prostě dělat chyby, no, což jako jsem nikdy nedělala, vyloženě jako přítahy rukama a to jsem nikdy nedělala, kvůli tyhle ty roli třeba jsem to začala dělat. Takže plus samozřejmě takové to, když běháte pořád sem a tam a máte být, já nevím, třeštidlo, kluk, vystřáky rubí, nebo i ten Octavian, nevím, i třeba Carmen prostě, že musíte být temperamentní, tak tu roli prostě musíte udýchat. A takže já, ač mi všichni říkají, jak trenéři, tak kamarádky, nebo co chodí cvičit, tak říkají, musíš jako zvedat váhy, protože už prostě po té 40 už jako musíme zvedat váhy. Už se to nehubne samo. A já jim vždycky říkám, jo, já je budu zvedat, ale já musím chodit to kardio, já musím chodit běhat, musím chodit na ten cross trainer, protože potřebuju mít tu výdrž. Jo. Já musím udýchat vlastně běhání, já nevím, 2,5 hodiny, 3 hodiny, záleží samozřejmě na jaké roli na jevišti a do toho musím zpívat. Takže ono to není jenom o tom, že prostě posilujete a budujete nějaké svalstvo, ale fakt jako o té výdrži především a o to jako by mě jde. A já se snažím hlavně neposilovat třeba břišní svaly, protože je nebezpečné u zpěváka, aby kdyby ty svaly byly moc jako pevné, moc zaťaté, tak vlastně vy nepovolíte to břicho tolik na ten dech a je to slyšet potom. Takže to jsou takové jako věci, které my si třeba mezi zpěvákama, jaký mezi sebou předáváme, říkáme si, co kdo dělá, nedělá a tak dál, ale určitě velmi důležité pro každého zpěváka, jestli chcete mít tu výdrž fakt jako sportovat, cokoliv, ale sportovat.
1: Počuli jsme rozhovor Nikolety Štach s českou opernou zpěváčkou Štěpánkou Půčálkovou. Naša redaktorka se s úspěšnou mezzosopranistkou stretla vo Viedenskom hudobnom divadle Theater an der Wien pri príležitosti premiéry zriedka hranej opery Giuseppe Verdiho Stifelio. Dodajme aj to, že Púčálková má za sebou úspešnú sezónu. V pondelok napríklad debutovala vo Faustovom prekliatí na festivale Pražské jaro. A my si ju teraz vypočujeme v Schönbergových Gure Lieder. Symfonický orchester Českého rozhlasu diriguje Peter Popel.